Anitko, podamy so po čumie k dalším serbským titulam. Tole je přeladka, kotru še nam učbna redakcija zastava. Tute titule, hač do šestče, hište na nas čakaja. Spiju mi moci dava, spiva Katarina Šinkoretova. Do Lisabona podamy so mjezdrujem ze skupinu Holaski. A so wie znate spiewa pala nas rano, Michał Cysz spiewa wo kuraži. Na ušitke tute titule smiemy so potekim dżens rano jeszcze weselić 12 menšinu papečich je.

Na weekend dobije tu pola nas v serbskim rozvosu, a nitka mam hišče dalši pokiju za konstudženja za vas. Na 28. nimsko-serbske přirodu v Viki tutu sobotu přeprošuje menujce znova do Stroži pola Hučinje, tam poskyči 90 remesniku, nešelakoriše vůčivky tunkruč z tia središčů bírne, kulky a tiež neple, a tiež mnohotvornosť vůživania tutie družiny za najšelakoriše recepty a tiež pojedže. To môžete potekým doživič na 28 nimsko-serbských v širodových vikách, na zemských vikách Struží.

0: napušestřiche.
1: Srpski rozvoz. Povjestre. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Velkommen zu Spoštči sočera Mütter Zelaria, letuše laureatce Rese Šinovi. Státna ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepšová přepoda je Mütter za je mnohostronske a vúsahovace zaslužby vo serbske kubvanie, převožovanie a publicistiku. V svojej laudácii pokaza Mirana Cušce na miestrujem na to, zo je so Rese Šinová se svojskými přemožkami tež subu vota starava, zo moža so přirodovedne předmety na šuli tež ve serbskej reči rúdnohodne vúčuvač. Mütter Zelaria je zviazane z 50 euro a spočta so kýžde dve liče od kraja Sakskeje za vosibite zaslužby vo serbsku reč. Na serbskich Schulach v Budyskim okresu je v minjenem šulskim leče nauše šulske družine a vše předmete počahovane menje hodinu vupadnova hač v Sakskim šeresku. To vukadža ze statistiky, kotruž je Sakske kultusvo ministerstvo čera vozivivo. Na Sakskich Schulach so planujče 3,1%

0: Procent wučbe nie dziažało. Na serbskich šulach bie to 1,4%. Ličbe pak sú za jednotlivé šule keto rozdžilne. V nekotrych sú vúpady tež přiberali. Monika Gerdesová.
1: Z vopredka plánované vúpady sú vo sebe serbskich základných šulach přiberali. Od nule šulským leče 2024-2025 na 1%, 2025-2026 či Krusčicach, od 0,7 na 2,1% Pančicach a od 0,8 na 4% Radvoriu. Jeli přidáme neplánované vúpady přes korosť a podobné, je Pančicach zajšom šulským liče 9% vúčby vúpanovo, Budyšinie 8 a Krosčanskej základní šuli 6. S tým šir zumie nad Sakským přeryskom 5,7% leža.
0: V Krušvice maja vobedlerjo při volbách za vonahamtského mjesnanostu v novembru dalšo kandidáta. Nimo 40-letného necišo mjesnanosti Tristana Müller od Svobodných volerjo nastupi tež Tomas Najok od CDU. Gmenský volbný vúbjok je požadanie 40-letného na svojom zajšom posedžinu vobkručio. Dlho by tak vúpadalo, jako by Müll jako jinički kandidát na vosovanským listčiku stav. Najok by sa hakle nešto dňu do skončenia požadanského časa od CDU nominoval. 8. novembra potom v Krušvice novou vjesnanostu vola. Vútvo B6 v Bukecach po pláne pokročuje. Kaž vjesnanosta Tomas Melke rekne, tu kvílu domiace přizamknenia za kanál za deščiku vodu kvadu. Namiesto vosrič se bu plestruane. Přitom vúživachu so tež plestonake, kotre šležachu ište pod asfaltom B6. Tvanske džima za prvný votrisk maje iščač do sreč novembra trač, kletu sleduje druhý votrisk od spočatka vesky hačke niedeše korčme Stary Fritz. V niedešim kamenským okresu Bielica 27 nesčacich poru bačonu z dohromady 7 posta močatami. To zdžili Hubertus Šveda, kýž so za přírodoškytný zviazk nábu mo monitoring bačonu v regione stará. Pichu dre lica jeden porik a nekotre močata menia hač v loňším rekordnym liče, ale by to dola v přírodovania jara dobre leto. Ladoja na celu Nimsku Bielica telko nesčacich bačonu, kajž ište ženie z toho časa zo onitologojo pravidlone ptaky liča. A to one bychu naše povestče, kýž namakače na naše internetové strone a v naše app MDR Sávia.
2: Vedro.
0: Žive slibro pokazal budešine štonače stopňu. Ranje startuje s blakami skúriavu, potom vúľadame svonco a mroče ve vodmine. Dženca to mimo sucho vastač a žive slibro te zaleze na maximálne čiatnače stopňu.
3: Všetko poradku na pučach a na drohách. Dobrú jezbu vám všiemoj.
2: Serbský rozvoz.
3: Jeli zapak vám niečo napadne, što švapkať nastupa, potom ráda tu zvonče do štúdia. Budušin 7.4 je naše číslo. Kýba písače nám povesť naši app MDA Sábia. Môžete nám tiež audio poslať.

Krotka Pozibedel, Gina, 6.5.5, 6.40. Hej, a nietko venujeme so Ludwigi, Wunnosse. Červenu čapku a červený t-shirt je ilustrirovaný kaž komiková figura, zrozumie samo serbsce a Vonne Ludwig dživa za krajnoradný záriad Budešinie. 2 mesiace je tutun gečbu virtuálny asistent na internetovej stronie rovne tak kaž na WhatsApp hežo aktívne. Ludwig je menice KI-chatbot záriada. Mačeli prašenia k témam záriada abo problémy Ludwig má všetco v odmovu. A to ve viacerých riečach samo. Včera sme to raz sami vyspytali, to je nám Ludwig písomne serbsce v odmovu. Ráde vám při prašeniach vo službách a informáciách vo kresa Budešin pomham. Kež z Džili krajnoradný záriad je rezonanca dotal jara vulka. V přichodže máte so skutkovania a nadolky Ludwiga samohýšte na dalšie hamto rozširič. Zvodkel Ludwig svoju vedu vo serbskej riči čerpa, to nám nie je co dotal přeradžič. Z záriada reka zoje tu tun KI-chatbot Džil väčšieho servisového pakčika, kýž je záriad pola externého poskyčovaria knihoval. Z Ludwigom chat potom tu zariadže budešenie, môžete potekým tiež sa abstrečeť.

0: Vukovanske leto, da je za spočatko meseca zahajene, a tež či so do novoho dodom, da je štartovali, kiš so se za svobodne, socialne, ekologiske, abo bufti leto rozsudžili. Bettina Wenderotova je modu ženu zetkala, kotru švedže puč, votnitka, runje toho dla šetnje do staro njesetje Ludmile Krosčicach. Při tem, zo je pomocnicu pšidžele trochu pševodžava, je reporterka mnoho nazoniva. Mestrujem tež, čeho dla je starona celé neznatanie.
1: Tu kruščan staroni so runje svačina přihotuje šalki a kufijove kane ižo nabliđe steja a vosreč dživa steji modostna Antonija Matkec Krušic. 17-letna je runje hake čarstve v šuli v Voklecach svoju šulu zakončiva. Vite Antonija.
2: Počas Hristus.
1: Kak da je njako modostne na tajku ideju pšinže so tu takrec najprej da raz socijalne angažovač, a nic ne dom do ukupanja startovač?
2: Za mejo to bo, ja sem jen ukupanja činsko, tož može haklet za vosnat startovač, pon sem jo prava predahača, pon te leto doma seđu, može ja te popine za vabovač, a sem se musela krutki puč, 2000 24 se majú ako holca za kovia započnú a potom sme asi musela mi osa to ľubivo, potom sme opravila aj ten sociálny ľuto, pretože je na dobrá idea bola.
1: Holca za kofie, jara zajímavé pomenovanie. Monika Venclova, vednica domu, je to ľahko dorosť za tuté nadavky dostať? Je to tak, že dobiť sa vúpetať, alebo ešte preskúš do vesova?
3: Te naprašované vize nie sú pše vúľke. My sme te zbožomili, za sme mu te posilné cíle tam mili stajné, te miestno obsadžené. Antonia Joso, hižo jara zaje za tún púč rozsúčila, z nás sme mu tak rec loni vidželi, že budú ona pala nás. Tuté leto činč, a to smo motiš jara veselo.
1: A tuta kofijova služba, přes tu može jen deri, že raz počuhovat, ja sem rune predeprava na hajrune tako voko domu za starých, domu za ľudí se zbrašenjem, tam jen skiri jako mode čovjek, netko nenžo rune nudziš, jen rune niko nima, kiš tam sam vobedle rune je. Poštuje si tuto službu, pomyslio.
3: Když je tedy starona ve svinani boa, su morostne vodmenija ze šelkih vosadu samo tuto službu ižo vukoneli, a to také ta sto zrostvo, a so tež jo ve Krušica dale pletvo. Dokiš se ja muslu, je to tiež jedna dobra vecka, so vene môže vúspytať, hač tiež ten sociálny polos na noti za požiše pohansko živene, než to za nich budže.
1: Netko sme hoka tu na stácii 2, svačina je přihotovaná, što da šitko takhle nadavku, tak je svobodne sociálne služby sluša.
2: Ja som k nej novenclu, najprv o to pojeda, hača do planania alebo do domiacnosti. Potom sme mohli sa na to dojednali, že ja najprv kusy kuchni pomem a vešu čím. Also, ja najbolje to ještcu pomem šiotovať a hudželiť. Alebo ja tie vešu rôzno nosám do tých stú. Ja bych tým modostným radil a tým také nešto vúspotať, dokýšeniu jara veľa vúkne. Napríklad kajen s tými ľuďmi poprám vúbkať, že s ľuďmi z demencu, alebo ktorý šiacak nemôže šo pohybovať, alebo ktorý nemôže jať samostatný ješť. Ale dešen sa ju kus núc namanka, tie modina subukrine, za te ľudí tebe pon treba ja, to odla sem ja tiara vesela, za sem ja jo, dokáž ja pon mým, za sem ja trebna.
1: Praje modostná Antonia Matkec, kotraž ma nitko rúce poni dživa, všako je nedom čas svačiny, voni ju treba ja tu, šo dobro do přichoda.
2: Zapvač bo.
0: Modostník iš dživa ja dobrovoľne jedne leto staroni, hej, tak nešto máme. S Antonio Matkec bie Bettina Wenderotova krošťanským domie Sv. Ludmile popuču. A s tým je Bedl na 7. Dobranie.

0: Naposled Michě.
1: Srbský rozhlas. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. V Kamencu spoští sočara Myta Zelerja, letuše laureát z Reze Šinovi. Státna ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepšova přepoda je Myta za je mnohostronské a vůsahovace zaslužby vo serbské kubvanie, převožovanie a publicistiku. V svojej laudácii pokaza Mirana Cušce na miestrujm na to, zo je sa Reza Šinova ze svojskými přeložkami tež sobu voto starala, zo moža so přírodovedne předmety našuli tež v serbskej reči rúnohodne vúčovač. Myto Zelerja je zviazane ze 5000 euro a spošča so kýždy dve liče od kraja Sakskeje za vosebite zaslužby vo serbsku reč. Na serbských šulách v budovském okresu je v minjenom šulském leče navše šulské družiny a vše předmety počahované menej hodinu vúpadnova hač v sakském šerisku. To vukáča ze statistiky, kotruž je sakské kultusové ministerstvo čara vozivivo. Na sakských šulách so plánujíče 3,1% vúčpe neje džaržavo. Na serbských šulách bie to 1,4%. Líčpe pak sú za jednotlivé šule ketro rozdielne. V nekotrých sú vúpady tež přiberali. Monika Gerdesová.
3: Z vopredka plánované vúpady sú vo sebe serbských základných šulách přiberali. Od nule šulským leče 2024-2025 na 1% 2025-2026 či Krosčicach, od 0,7 na 2,1% Pančicach a od 0,8 na 4% Radvoriu. Jeli přidáme neplánované vúpady přes korosť a podobné, je Pančica v zajšom šulském liče 9% vúčby vúpanovo, Budyšinie 8 a Krošťanskej základní šuli 6. S tým šie zumie nad Sakským přeriskom 5,7% leža.

0: W niedyšim kamenskim okresu bielica 27 nierzyczacich poru bačono z doromady 7 posta močatami. To zdzieli Hubertus Schweda, kiso za przyrodoškitny zniask nabu vo monitoring bačono ve regione stara. Běchu drialica jeden porik a nekotre močata menia hač ve lojnšim rekordnym liče, ale by to tola ve přirunovanju jara dobre lieto. Ladojo na celu Nimsku bielica telko nierzyczacich bačono, kaž išče ženje z toho časa zo ornitologojo pravidłonje ptaki liča. V Krušvice maja vobedlerjo při volbach za vonahamtsko mjestnanostu v novembru dalšo kandidata. Nimacija štoctiletno necišo mjestnanosti Tristana Mühla od svobodnih volorju nastupitež Tomas Najok od CDU. Gmenski volbny vobjok je požadanje cija postaletno na svojim zajšnjem posjeđenju vobkručio. Doho bi tak upadalo, jako by Mühl jako jenički kandidat na vosovanskim listčiku stav. Najok bi se hakle nešto dnju do skončenja požadanska časa od CDU nominoval. 8. novembra potom v Krušvice novo mjestnanostu vola. Vútvar B6 v Bukecach po planie pokročuje. Kaž mjestnanosta Tomas Meltke rekne, tu chvíľu domiace přizamknenia za kanál za dešiku vodu kvadu. Na miesto vosrič se bu plestruane, a při tom užívachu sa tiež plestanaki, kotrež ležachu hišče pod asfaltom B6. Tvarske dživa za prvný votrisk maja hiščač do sreč novembra trač, kletu sleduje druhý votrisk od spočatka se hačken jedeši gorčmier Stary Fritz. A to bude běchu naše pověště, když nejsou za starou fricu, ale namakače dále na internetu je strone a tež v naši app MDR Serbia.
1: Vědro.
0: Živě slibro pokazá dále 14 stopňů a hoj s blakami z mými kůrjavu ráno a potom tajku odměnu mě s sluncom a mročelemi. Dženca to mě bylo sucho vostač, tež nic hrc tak věci kojte a živě slibro zalize na maximálně 14 stopňů.
2: Dále je na pučach a na druhách našim kunstu šitko v poriadku doječe se tu již dere tante štence ráno dobiče najlepivě so s naším programom.
1: Serbský rozvoz.

0: Soje serbschine Agenza Rune hutten ob Schäden mit Pschi Abiton nicht pro Wanjach gelsch nimmtschina, a soje serbske Schulst von Sachsgim Schulstgim Sackonju Sackotwene, das DDsch Saaswuschbier Rese Schinowie. Dwe wot mnoho Saaswuschbo. A sau schaut tutte pro zu Wanje was Serbskuritsch, jessoje Litsa wot Kreia Sachsgier, Mütter Selarias Boschtschüber. Dzera jesoji mytor klosterski cyrkwi a muzejus jate Hanne Gamjencu wot statnje ministerki za kulturu a turizm Barbary Klepšowije přepodało. Mirčin Wenk nam rozprawia.
1: Mytor zelorja jedre to jedne. Zopak môže mytor z přiúznymi přečelemi a znatymi zromadnie vosvědčić. To zdaše so reze šinovej vosebie vážne byč na tutym večoru.
2: Ja som jesu zbožuna a so jara čeština čuju a renie. So je telko veľa ľudí prišlo. Ja som tiež jara zbožená ze z toho, že je jo veľa mojich nedešej šulerov.
1: A to nie je jenož nekajka fráza, nie. Zromadnosť, my, to je to bytostné to, što šrezu šinovú učiní. Praji Mira na cužsena, kotraž je laudácii mytovanú predstajíva.
3: Ona však je tiež veľa v pozadku dživava, ona nie je so tak dopredka tvočiva, ona je popravom. Přeco v my formie rečova, hač runieš je ona tiež veľa sama zeskutkoniva. So je ona iniciirovala všelake vosebe serbskorečne projekte. So je ona so voto starava, so tiež serbšina je runohodne nemčine jako pruhovanský předmet.
1: A tak Reza Šinová tiež svoje džakne slova za to neužívaše, so bylo svojim skutku a tvoreniu rečava. Ale so by so šim džakovava, kociš ju na tutem puču převodžachu a dále převodžuja.
2: Ďakuju so všetkým koleginam a kolegam. Kiš su so za serbštinu na serbskim gimnaziju na vose bite vašnje zasadžovali.
1: Tutu živu zromadnošć ona tež ve šednem šulskim dnju upruđovaše praji Mira na cužsena.
3: A ja si myslu, to najvažnije je, zo je ona tež šulokam a šulorjam na gimnaziju tak veľa človeska osobu dáva.
1: 5-70 letna nie je so tiež ešte celé ze šulu zubiva. Šako je Reza Šinová v zajšvých letách zas a zas na vúčbnicach sobu písala. Sýva so na umienku do písania dá. Hacú to recenzie v serbských novinách abo pševožky, kež žičacie knihy malé šerenie od Frida Preußlera. A tež to nečini sama za sebie, ale zromadne s druhými. Napríklad s žovku Lubinu Hajduk Veľkovičovej, kotraž má svojské nakladníctvo.
4: To je kúska ešte taká vulka svojbná firma, modživamo na serbských textách. Ona tie přelada šetce šir naše převožky, ešte môže čítať. A ja som pon Čakona za te pokývy, abo tež ona treba nekajku pomoc pon jaje ráču, a zo šesto to je pokrom, kaž teka svojbná forma. A mo vôbo je sa za to samsne horimo, co máme jednu zrozumlivú serbštinu.
1: Reze Šinové sa tute dživo nadal ľubí. Na přestače znamenča ešte nemyslí, a tež my to zelaria samo na sebi, ako přidatnú motiváciu treba va nebyl.
2: Na blíže nešto škúliš leží, to neho te bera. Ale ako si me to zoniva, to bych je najprv demu totálne perplex. Dokuž, ja nesm absolútne s tým líčiva, dokuž za mne je to dživo, ktorýš ja rade činu, što to byš ako starší človek, kde si ešte duchovne a čilne strove, što to byš ovak činič. Dokuž dživo je to leto, štož nás učini.
0: Praj Reza Šinová, ktorýš je so čera, Gamjencu, my to zielaria spoščivo. Mirčin Wenk je nám o tom rozpravial.

Zibelki, nasere mir, a dummam sauers, jatzere Bockjue. Serbska kuchnja za svojbe vas dženca zato vita, a to v radvorskim dvorništu inkluzije. Dženca ceča tam z nazemskimi pvodami pec a varič, a to od 4 do 6. Jutze ma so spichovanske dvorstvo nastavacije svobodnje serbske šule Nibelčic zaožič, k tomu su šice zajemce prošeni na večer na popečich do Nibelčic. Na tutem zetkanju sposredkuje so tiež informacije vo stavje přihoto šule, kotraž ma od šulsko leta 28-29 dživač započeč. Tu stroží sú sobotu znova nemsko-serbské nazemské viki, zjacač 90 v ústajerimi plánované. Oratóri Vulkotná voda z Pera Mirčina Veclicha predstají so júce na večer na povosemich a nedelu ešte raz na večer pečich spieva prvná serbská kultúrna brigáda Potraž vústupí zromadne ze Serbskej komorní filharmoniu. Hodžiska vosada ta svedčí lica svoje založenie před 900 apostolitami a k tomu je sobotu sympózi pod hesvom od zajnženosče hač do přichoda s přednoškami plánované a to od napo 2 maj. Najprede venuje so dr. Jens Buliš témie Hodžiska vosada od trafáre hač do reformácie, potom poriči Trudla Malinkova vo vúviču serbskosče Hodžiske vosadže a potom přednošuje týšče Christoph Rommel a týš Gerard Krautz vo Hodžiske cirkvi. Nedželu potom svedča na počasačích dvúrečne svedženské gemše a přes cilvekunst týdženia je tam týš svedženie, svedženišče zaradovanie a to při šulie.

Wohnie však z niemskich bojstvach strelžani, že słyšeli, co je dženca cvozjazkové varnovanské džín, sedmi raz sa on lieca ižo vodmieje. Stajne však od 10. septembra a runie sme słyšeli, že cedža v Lipsku mierstrujem sirene testovač a to je tiež vône cíl tak rec v okresa Majzoriec a Budešin, tiež tu cedža varnovanské systémy za kutný pád vuprúvač a předovšim z tej funkcionálnosť sučia sirenu entvys rediščú. Miesta a gmeny při tým šitke svoje existuace sirene testuja a vúsledky so naposledk potom tiež přirunuja, vôhodnoča a so dalším krúham zdžila a přizivia. Nič sa po takým strožiť, čeli dženca jednáčich, handy vúce klinka.

0: A po dolu podamy se zase ručo na dživo do Łužicy, netkej menuce, na po 8.
1: Serbski rozvoz. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Ve Kamjencu spočči sočara Myto Zelerja letušie laureatce Reze Šinovi. Státna ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepšová přepoda jej Myto za je mnohostronské a vusahovace zaslužby vo serbske kubvanie, převožovanie a publicistiku. Ve svojej laudácii pokaza Mirana Cušce na miestu im na to, zo je so Reza Šinová se svojskými převožkami tež sobu otostarala, zo moža so přírodovedne předmety na šuli tež ve serbske reči rúnohodne vúčovač. Myto Zelerja je zviazane z 50 euro a spočta so kuždej dve leče od kraja Sakskeje za vosebite zaslužby vo serbsku reč. Na serbskih šulach v budeskim okresu je v minjenem šulskim leče navše šulske družine a vše predmete počahovane menje hodinu vupadnova hač v sakskim šeresku. To ukaža ze statistiki, kotruž je sakske kultusovo ministerstvo čara vozivivo. Na sakskih šulach so planujiče 3,1% vúčbe nije džažavo. Na serbskih šulach bie to 1,4%. Ličbe pak sú za jednotlivé šule kytro rozdžilne. V nekotrych sú úpady tež přiberali. Monika Gerdesová.
3: Z vopredka plánované úpady sú vo sebe serbských základných šulách přiberali. Od nule šulským leče 2024-2025 na 1% 2025-2026 Krosčicach, od 0,7 na 2,1% Pančicach a od 0,8 na 4% Radvoriu. Jeli přidáme neplánované vúpady přes korosť a podobné, je Pančicach v zajšom šulským liče 9% vúčby vúpanilo, Budyšinie 8 a Krosčanskej základní šuli 6, s tým šir zumie nad sakským přeryskom 5,7% leža.
2: V Krušvice maja vobedlerio při voľbách za vonohamtské viesnanostu v novembru dalšia kandidáta. Nimo 40-letná necíša viesnanosti Tristana Müller od Svobodných volerio nastupí tež Tomáš Najok od CDU. Gmenský voľbný vúbierk je požadanie 40-letná na zajšom posedženiu vobkručil. Dlho by tak upadalo, jako by Müll jako jinečký kandidát na vosovanskim liščiku stal, Najok by sa hakle nešto dňu do skončenia požadanského časa od CDU nominoval. 8. novembra potom v Krušvice nuo viesnanostu vola. V niedešim kamienským okresu Bielica 27 niezčacich poru bačono z doromade 7 posta močatami. To zdžili Hubertus Švéda, kýž so za přírodoškytný zviaz knábu vo monitoring bačono v regióne stará. Bychu dre lica jeden porik a nekotre močata mene hač v loňčim rekordnym liče, ale by to tola v přírunovaniu jara dobre leto. Ladojo na celu Nímsku Bielica telko niezčacich

0: sich baczono, kaž išče žene z toho časa za ornitologojo pravidłownje ptaki liča. Za dohodobne zanirovanje zwjazkuje droji B790 mjez grotkom a vojerecami započnu od oktobra štome potrezač, zo bych vulke mašiny mestno mieli. B790 vedže z dźěla nad niedyše jamu Brigitta, čož dla je poda nestabilna. Dodla zaraduje nitko severne S-130 pola noje vsi testové areál, masovú prúmač, hač hoďa so pieskova až čerkova poda přes vibrácie mechanice súščič a nošne ščinč. Popravne zanirovanie B790 má so najzajšo spočat 2030 let započeč, druhá so potom na 5 do 10 let do spône zaurie. A to bude bychu naše povieste, kýž namakače na našej internetovej strane rune takéž v našej dámodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: V Budyšine je pri 13 stopniach duchvilu pomročené, od doponia zmujeme potom slunco a mročele ve vodmine. Vlastanie dženca sucho a žive slibrote zaleze na maximálne 19 stopniu, júce potom podobne upada sucho, ale zaso trošku čoplišo. To zmujeme takhle maximálne 23 stopniu ve biu dňa.
2: Šitko běží kaž na štrčku, na pučach a na drohách. Naš obkane systém je za našu konc v opročju prostne.
1: Serbský rozvoz.
2: Tuž dojíče se dérie na dživo, do šule, kýba po nocní službě od dživa dom. Přijemuj vám všem, dobrý jezbu do dženstvíšho rania.
0: Dobranko.

0: Predoronio, ako sem vôtem rečova, zo startuja z počatk oktobra přichodní študenča do nového dyrdom deja ze startom semestra, ale tiež vukubanské leto, te je so hižo záhivo, a to ze spočatkom mesaca, nic pak jenož vukubanské leto, ale tiež svobodne sociálne leto, ekologické, abo také bufti leto. Bettina Wenderotová je modu ženu zatkava, kotru švedže buč vodnetka, runie tohodla všetne do staru nesiatie Ľudmile Krusčicach. Při tym, co je pomocnicu přidžele trochu přehoďova, je reportaka mnoho názorniva. Miestru im, čeho dla je starunia celé neznatanie.
1: Tu Krusčan staruni so runie svačina přihotuje šajky a kufijové kany ižo nablíže stia a vosrieč dživa stí modostná Antonia Matkec Krusčic. 17-letná je runie ake čarstve v šuli v Voklecach svoju šulu zakončila. Víte, Antonia.
2: Počas Kristus.
1: Kak da je njako modostne na tajku ideju pšinže so tu tak rec najpredera socijalne angažovač, a nic nedom do ukupanja startovač?
2: Za mejo to bo, ja cim jen ukupanja činsko tož može haklet ze vosnat startovač, pon sem ja praja predahača pon te leto doma seđu može a te popine ze vabvač, a sem se musa krutki puč, 2000 24 si majú ako holca za kovia započnú a potom sme asi musela mi osa to ľubivo, potom sme opravila aj ten sociálny ľuto, pretože je na dobrá idea bola.
1: Holca za kofe, jara zajímavé pomenovanie. Monika Venclova, vednica domu, je to ľahko dorosť za tuté nadavky dostať? Je to tak, že dobiť vúpetač, alebo ešte přes kúž do vesova?
3: Te naprašované vize nesú pše vúľke. My sme to zbožomili, za sme mu te posilné cíle tam mili stajné, te miestne obsadžené. Antonia, jo so hižo jara zajezať, tún púč rozsúčiva, zna sme mu tak rec loni vidželi, že budživa napala nás tuté leto čin. A to smo mu tiš jara veselo.
1: A tuta kofejova služba, přes tu muži in deri, že raz počuhujat, ja sem rune prede prejva, nahaj rune tako voko domu za starých, domu za ľudí ze zbrašenjem, tam jen skýre, jako mode čovjek, netko, nenžo rune nudziš, jen rune niko nima, kiš tam sam vobedle rune je, poštuje si tuto službu, pomyslio.
3: Když je tedy staro na vesvinani boa, su morostne, vodmenia ze šelkých vosadov samo tuto službu ižo vukoneli, a to také ta stoho zrostvo, a so tiš ju ve Krušica dale pletvo. Dokiš se ja muslu, je to tiež jedna dobra vecka, se vene môže vúspitať, hač tiež ten sociálny polos na noty za požiše pohansko živene, než to za nich budže.
1: Netko sme hokat u nás stáci dvaj, svačina je přihotovaná, što dá šitko takhle nadavku, tak je svobodne sociálne služby sluša.
2: Ja som zniknený Venclu, najprve o to pojeda, hača do plánania alebo do domiacnosťu. Potom sme mohli sa na to dojednali, že ja najprv kusy kuchni pomem a väčšiu činu. Also, ja najbolej to ješcu pomem přihotovať a udeliť. Alebo ja tie väčšiu rôzno nosám do tých stú. Ja bych tým modostným radil a tým také nešto vúspotať, dokrešenie jara veľa vúkne. Napríklad kajem s tými ľuďmi poprám vúbkať a s ľuďmi z demencu, alebo ktorýž ja tak nemusia šo pohybovať, alebo ktorýž nemusia jať samostatný ješť. Ale dešen sa ju kus núc namanka, tie modina subukrine, za te ľudí, tebe pon treba ja, to odla sem ja tiara veso, za sem ja jo, dokáž ja pon vim, za sem ja trybna.
1: Praje modostná Antonia Matkec, kotraž ma nitko rúce poni dživa, všako je nedom čas svačiny, voni ju treba ja tu, šo dobro do přichoda.
2: Zapvač bo.
0: Modostník iš dživa ja dobrovoľne, jedne leto staroni, haj, tak nešto máme. S Antoniu Matkec bie Bettina Wenderotová Krusčanským domie siatie Ľudmila popuču.

0: das Minute Košiceras, myslach s tramvajkou přes Prahu jeli, giba pěši přes Karlovy most, so podali, no hej, skrotka jsme po takým pobyli v Praze s Milanom Dobrým, a nitko 6 menšina do 8, je čas přepodat svovo do Košic.
1: Nábožné svovo.
0: Tute na dženca Maria Veselina.
2: S duchom časa dobíš hič. Dobíš to opravdu? V dženstnějším spěšném světě dobíš so kytro napínač, když chceš šudže na najnovším stavě byč. Vědomost a technologie so přeco spěšnějšo dále ujívaty. Stajně so zaso dživáš, kak nové vunamakanky náš šedný džen voloža. Drude pak so nastrožu, když vidžu, kak digitálne médie člověka putaja a samo malé děči hižo za šmuratkom píšča, dokež chceďa sebi nekajky video obladať. Te šule so zvětša z najnovšej techniku vůrtuani, ale šulario přeco méně nauknu. Votvědženie však je vůlke. Je to pravé vůjče? Sme radšo pasivní konzumenča médiou, hač aktivní pučrubare našeho živenia? Sydněme so nedělu radšo před televizor a ladame online kemše přišalce kufeja, abo chceme byť džil aktivnije cirkvinske zromadnošče, kýž může přes romadnu modlitvu tak vele viac vúskutkovač. Kotre hodnoty sú nám zcela hišče vážne? S duchom časa môžeš hič. Nezup pak vočko za to bytostne v živeniu.
0: Návožný svôk dne mieše dženca na doku a zamovitosti kroščenské vosady Maria Veselina.

No a ja som netko vaša hučbna svetvunia a pokazam vam hučbny smír po dženstnejšim vusevaniu. Tute titule ešte svešime. Daj, dokaj vidžina špuč, za tým prašo sa Ištvan Kobela. Tež Lindu Helterhoffec, dženstherano svešime. Nimo toho přizivý se podle nás tyž, Petrciš. A s tým je 8 po 8, to jsou naše titule, které ženca ráno ještě na nás čakají. Netko je Veronika Zárodníková na řeče. Svoja dumpa já mi vověl, když já svěšach poput.

0: Polícia z G.
1: Ve slepom dojenže čara rano ke smertnemu vopkanemu nezbožu. 60-letná šoférka bie ze smiera múkec přijewa a je potom ve slepom kontrolu na tiesči dvom zubiva a prasne do domského. Ve koruni žona potom vúdecha. 5-letné sobujeduce so nezranio a droa bie čara 2 hodine zašlahana. Ve Großharthowie bu muž v internete zjebane a je dohromady 50-40 euro zubio, je so navabič dao za lukrativne investície z vysoké renditu a je do Švíce a do Nižozemské junu 20-30 a pon 30-30 euro še pokazal, no a potom sú obšudnice kontakt odvamali. Všetko biene šulka bža a ve Kamencu, tam je útoru rano pri kšižovaništu na severnej droze prasnevo, tam nie je 27-letná šoférka Audia, předjes budva 60-letná šoféra vopkeč buvava. Dve v osobie sa lohko zraniš, a viecna škoda vúčinia 20-30 euro a auče, tebe ste potom šrot.

0: Alo Bedjici, was tro i Gensarano sarso? Filamelos.
1: Filamelos. Dötam dejstva Marmie Drosene.
2: To pak je rede čopo vokovo rytki.
3: Naš Filomelos meni dre, zo je rene čopo pod kšidleško maj.
2: Ale tež vokovo rytki.
3: No, nech je kešce. Filomelos hori so runje za čopve vuzbihovace poeta. Potek im tun prudki šnastanje, dež čopliše a zimniše vošte povetra nad a pod sobu leža. Vo sebe veče ptaki tutun čopve vuzbihovace povetra vuživaja, so bychu so lohce ve vyšinje znošovali.
2: Haj, haj, haj, haj, kaj zaiš v tydžin, tun mode bačon.
3: Znajmenša je tole runje najlubša zabava Filomelosa.
2: Kaj, prave, s takim čopvem vicikovim liftom može letanje tak lohke być, jenoš kšitlešce rozno, a hižoče do nebja zbihaja.
4: A takle dá so vizo jednore daloko lečeč.
3: Chceš ty daloko preč?
2: No aj, slavo, kusk. Snač do italskeje.
3: Do italskeje?
2: No, te druhé ptačky sú stajne o tým italským fléru povedali. No, bela Italia. Ach, bych tu ten flér tež rád raz doživil.
3: Aha.
2: No takhle. Dolce vita, pizza, pasta, gelato, espresso, por favore.
3: No, svoa vokovo jedže hižo môžeš.
2: A tež hakle italsce spievam. Klinči to romantisce. Ach.
3: Môžeš da ty italsce spievač?
2: Ty amo, prentres la tu, telskto.
3: Jedoko, metla nedom huška.
2: No, ja to môžu. Hej, hej, hej, hej, hej. A jeli by ja do italsky lečo, a tam môj spivne talentsky. Also, italsky talent ište rozširil a povúbšil. A či prajú tebe zloté romantiky do vomore padnova.
3: A polečíš netko do italsky?
2: No, hej, snáno, kýba nic. Abo to lá. A mende, ach, ja ta neviem.
3: Ach, snáč dosaha, zo se najprede do přichodnéje pizzerie dolečíš.
2: Puh, zupo idea. O, to je mi nedom čopvo ve brjušku.
3: Haj, čopvo brjušku, horco pod rytku. A huška u nás dženca tež je. No što chceš jace?
2: Rosena stasa, no pizza calzone, le le le le, no pizza lacone. Huška burečka na

0: Zajes herbstčina, dženca runohodne předmět při abiturnich prowanjach gelš Němčina, a zajes serbske šulstvo v sakskim šulskim zakonju zakotvene, to sti tež za službě rezu šinovie. Dvě vod mnoho za službu. A zau šo tute pracovanje vo serbsku rič, jeso je leca vod kraja sakskie myto zelarja spoščivo. Čera jeso je myto kloštorske cirkvi a muzeju svätej Hanny Kamjencu vod statnje ministerki za kulturu a turizm Barbary Klepšovie přepodało. Mirčin Wenk rozprawia.
1: Myto zelarja jedre to jedne. Zopak môže myto s přiúznymi přečelemi a znatymi zromadne vosvědčiť. To zdaše so rezy šinovej vosebie vážne byč na tutem večeru.
2: Ja som je zbožu na sojara čeština čuju. A rejne, zo je telko veľa ľudí přišlo. A ja som tež jara zbožu na ze z toho, zo je jo veľa mojich nedešej šulerjov.
1: A to nie je jenož nikajka fráza, nie. Zromadnosť, my, to je to bytostné to, što šrezu šinovú učiní. Praji Mira na cužsena, kotraž je laudácii mytovanú predstajíva.
3: Ona však je tiež veľa v pozadku dživava, ona nie je so tak dopytka tvočiva, ona je popravom. Přeco v my formie ryčova, hač runieš je ona tiež veľa sama zeskutkoniva. So je ona iniciirovala všelake vosebe serbsko-rečne projekte. So je ona so voto starava, so tiež serbšina je runohodne Nemčine jako pruhovanský předmet.
1: A tak Reza Šinová tiež svoje džakne slova za to neužívaše, so bylo svojim skutku a tvoreniu rečava. Ale so by so šim džakovala, kociš ju na tutem puču převodžachu a dále převodžuja.
2: Ďakujú so všetkým koleginam a kolegam. Kiš su so za serbštinu na serbskim gimnaziju na vosebite vašnje zasađovali.
1: Tutu živu zromadnošć ona tež ve šednem šulskim dnju upruđovaše praji Mira na cužsena.
3: A ja si myslu, to najvažnije je, zo je ona tež šulokam a šulorjam na gimnaziju tak veľa človeska osobu dáva.
1: 5-70 letna nie je so tiež ešte celé ze šulu zubiva. Šako je Reza Šinová v zajšvých letach zas a zaso na vúčbnicach sobu písala. Sýva so na umienku do písania dá. Hacú to recenzie v serbských novinách abo převožky, kež žičacie knihy malé šerenie od Frida Preusslera. A tež to nečiní sama za sebie, ale zromadne s druhými. Napríklad s žovku Lubinu Hajduk Veľkovičovej, kotraž má svojské nakladníctvo.
4: To je kúskaž taká vulka svojbná firma, modživamo na serbských textách. Ona tie přelada šetce šir naše převožky, ešte môže čítať. A ja som pon Čakona za te pokývy, abo tež ona treba nekajku pomoc pon jaje ráču, a zo šesto to je pokam, kaž taká svojbná firma. Hát mo vôbec je to za to samcne horimo, co máme jednu zrozumlivú serbštinu.
1: Reze Šinové sa tute dživo nadal ľubí. Na přestače znamenča ešte nemyslí a tež my to zelaria samo na sebi ako přidatnú motiváciu treba va nebyl.
2: Na blíže nešto škúliš leží, to neho to berá. Ale ako si mi to zonila, to bych ja najprv demu totálne perplexná, dokáž ja nesm absolútne s tým líčiva, dokáž za mne je to dživo, ktorýš ja rade činu, a što to bych ako starší človek, kde si ešte duchovne a čilne strove, što to bych ja tak činiť. Dokáž dživo je to leto, štož nás učiní.
0: Praj Reza Šinová, kotriš je so čera Kamjencu, myto zelarja spoštivo. Mirčin Wenk je o tom rozpravjal.

0: Сусідка кожен раз каже, ти весь не йдеш по тому запущі.
1: Ах, ну так не кшіться, Белі.
0: Тому що цю мало рейувала, а ти вінце рейувала.
1: Я дух не замегла, я разом хора. Ти
2: кшіться,
1: вистай дома. Йо, не кшіться, а не замегла.
0: Jo, to tak jo, na těch zapustách. Tam ten odjel vilje pítek a nět chore byš.
1: Nět máš vetok. Náš na něm přece gronil, kaž něče obšášal, kaž se žižila ten jo gronil, tak a grohoj přidroze. Tak už je petergaj a my ty.
0: Tak je vedok, nej nicht petergaj.
1: Ale to je tak, to odjel špem vejse tak petergane.
2: A my nejsi žen groh tergal.
0: A ty nie ten groch, ty kežeš tergal.
1: No jo, im te ľudia ten groch tergajú a tak pečesú.
2: A to veľi.
1: Každé 7-10 máš na puklu, pen im kšica veľi.
0: Jo, ten zapust oga sa by veľa ľudí. A veľa auto.
1: Ča chota jo bylo. Ča chota.
0: A pen všetce groniš zapust Герце Граєва, де люди уже раю. А це ви так пен маю на генах, я зу хоре, так, ти.
2: Але все це льоні, герце за граю, гаж, я сеч белю зажаю.
1: Але ми їм не сукшили зажиш. То не було ні.
3: Ти не се дяла їм краєва.
1: Ні.
3: Ти се дяла, пе стольце ляжеш.
1: Ну ах, я сам седжала так проб. Ani nitras pěle, bo to je starký jer to.
4: Jo, naša starka, ta jo, ganz stará udala, byla živě 60 let, a ta jo byla taká ľušná, ale rád jo kšela umriš, a ima je zas ľabovala, a raz jo panula, a vedpila, a jo vígn šavela, a pen som k ní přišla, jaco, a som grúna coga z tebe, niet jo bylo ľus, a vena mini, som se myslila, že to staré pro mě zakšavíš a já pak zasľabuju. A penio byl zapust a tam byla vegen chora. A ten senio přišel domoj a jo gronil, no tak a ty doch neboš nám tu ten zapust tu zbrojiš. A buš net vielleicht umriš. A vena mini, ne, ima jan cvišiš jo zapust. Já šom budeš ti ľabu a štepo, nu net ešte budu. Jo, to je bylo tak zapusta.
0: Jo, coga, letos akoby raz raz veliký zapust, živíš na štěpor, jsou byli všechno tady mladé živočka, ale...
2: Ale fajn, co byli.
0: Fajn, co byli obľacone, jo.
1: Šikované,
0: jo. Šikované, jo.
3: A peni žili, pen jdu do gostinice a pen ta... Tam odjel pen pite a rejuálne. A te nudle sa tam nachamsajú pen a všetko je im leta pen te dlíke nudle oproste bľavu.
5: Dlíky koše nudle.
3: A kúša, no čo, zvetok še miš pen zase pinieze, teda nekrajú tých pinies došť.
0: Jo, my ka nie som v pierive te pinieze tak rožili, my ka nie som ich tak veľa brúho, jak net. Kaž písmi dve alebo tři marce, to jo nám rajhova dva dny na rej.
1: Písmi karku a šupkaru, to jsme byli spokojem, a net, kaž nemám auto, a kaž nemám...
3: Nic, nic.
1: Jo, já nemám auto, to kaž jsme tých zpívali.
0: Jo.
1: Jo, my glej raz.
6: Já nemám auto, já nemám dobytky, to já noc avšia mám, já mám žirat.
1: Jo, no a my jsme napřed chodili, my jsme v Oklovesemich, jo byla chvilku, jsme mohli ven, obehnáš, a pen za pět stundy za všechno napřed. A pen jsme ale pětej si ganěli a...
2: Tak a živý, jak bojcám, gotovali bosy.
1: Jo, a tam jsme pětej veze uvezili a rozebrali a kup všechny, zestajali te všechny kusky ve těch vezů a raz jsme týkega... Kšili vesu šísnoš, a tam je byla nožica, jo. A tam je se ta Jana valila do té gluchy. Ta jo šakla a smeržila, a šla chodka. A ta jo šla plakuci doma, co ta mama bře groniš. A já jsem slezla, pe kolena hlazila, já nisem mohla smeržila. A pe jsme všechno kšaj, jo. Přeobljaklej, drasfu schovalej, druga jo se naobljakla cista. A pes jsme šli zase napředu. A gotovali, jinak nic nebylo. Ale směry dělá, jsme jsme se, jenom na to druhé hledali, peně bylo, a už ze všechno, pes jsme se směli zase. To je šlím, každý můžeš jsme směli.
2: Ale my zaśmy szli wędek stukat.
1: Stukat, no to ma jaś wielo. Jaśmy
2: szlachtu, ale zaśmy szli stukat. Spiwali, a wędkie są te ludzie naparali, bo ja nie jeszcze chcę ten ogon we tej...
1: Wyście żinca szlachtu wali. Jo, jo. Wyś.

0: na przezu, ukoliko sme mili do přezu a do okna plakát naprali, žinca dajú kakáva, ale uzamkáne vie sme byli.
1: A pampugi do?
0: Pampugi, jo.
1: Kakáva, pampugi.
0: A penzu te golci omarkovali, a te su se reznuli noć, a nisu nám ten gans kakao ukšanuli. A penzu z ním smalili, až slez, a to je pšigumna, a to je spiaca tam, ves,
1: za tam se pen pili.
0: Tam se pili, a my slez noh, ka te su šikno duci, za zgubljubljum bali, te nisu mili nic. Kapičko, a penzu tam se žili na kolenkach.
1: Tam lizali.
2: Maria, to nešto mojo, co što vidíte, my jsme pa zberka kakaove. Ak smo koliko sme tej kuchni vence ukšanuli.
0: Ja, tak je
2: coj z Maja, jo, tam byla, ta je to kakao do tých zberku gotovala, a peňo kša z nej gori, a peňo pijete pampulku ňasna. A tu chvíľu sme nás tie mloče našterili, my dajem tu kakao ukšanuli, my sme ukšanuli, a koliko je cajno, sami by pripade ten ga znal doma šo, a peň sme šli, že sme to je zbrožne. A tam sme pili.
1: To ga nešte šikno, peň sme te golci obľali. A při barbržec Pauline, ta je byla mokša, taká ryba. A pen jsme tím bringelem uvinuli a do šule. A Jana, ten zase byl ten šlimný cas, a pen jsme te klidy žali. A ta cinkovic Eli, ta je měta ješikovaný klid, a je přišla domů, jo, ten klid byl tak dlujcký, přes tu mokšaš, až... Te pety sú byli, nie sú byli veci vidieť. Ale to je šovierno. A to je bola veda. Veda.
3: Veľká
1: veda. Ja som mala škorne, ale tariny. Triky a biele štrumpicky. A potom sa buchnula na druhý bok a trie sú vestali ve tej veže nuči a ve tým nerechu. A potom tá štrumpa doma a te bingile sa vedúme za nám.
2: Na
1: přeze.
2: Lene žije na přeze.
3: Peň sú tak, že sme sluchali, ka buže nie s Lene žijí. Kad sme s Lene žijí na přeze, a peň sú posúvali.
4: A peň sú pili.
2: Jo. Ja. Golce nie za to vieži, to sa živča gotová k šajžom.
1: Jo. Vacika sa doje mokše.
2: No ta je ugledala tak, bež on hoďe na luka.
0: Jo, ta.
2: Vega to umeš, a spivovaš.
1: Jo, ga su byli luki, že sme slukali.
2: Veli.
5: Hoďe.

0: A pen so byli tam mlode, carne svinje. A niet jaden slek je byl...
1: To je byl ten stare grysk.
0: Grysk, nic, jo.
1: Stare grysk je tam byl.
0: A ten je byl
1: grybach, jo.
0: Gryba, a ten je do te kobile, jano male prose.
2: Jo.
0: A to je chopilo kvica.
1: To je byl vaše golce Maria.
3: To je ta stara.
0: Ta stara. A ten nabom gori. Jo. A ta je chopila viljuvaš v okolo toga boma,
2: jo.
0: A ten je tu celu kobilu sem prosto ti musel hršiš dole. V sabe ten bom ište oblamala ta malo.
2: Te to gotuju tak. Hmm?
1: Jo. Jo, jo, ta je graži nije se zeš. Ali je, vidoh, što še ne znali tok, starostek tam z gorte, Karla.
2: Jo, jo, jo.
1: Vidoh, či vas tam je, či te gojke dok me ten roljuva. Jo. To je bil tega taj, ljubi Jan vece pila ganco malko. No jo, raz tega penjo pšiša taj napite domoja, ta baba jo meni, viče žajča musiš s taj kozu kozoloju, do becine. Jo, a no jo, no druge žajča rano kale stanjo, a ta baba jom dajo tu kozu, a me kale zaštrika pen s taj kozu mašerujo, pši te zeleznicom do bile gore, až do biline. Přiže do Biline a kacmar stojí venca a gra, se už vadná zaví, kále, že něco už víš, no já jde bez té kozu do Biline, kozoloju. Ve mi peňám peš pět raz ku mně nuč, že on pír jen ternuč. Z venca jsou mi taje pálě, taje žertky dron, tam tu kozu přivěžu, za tenže nuč, a tam se prady dva mladé golca, ve mi peš ten raz uflink, zajdej tu kozu, uvište ku mně do té koziny, jak rožie, a tam je připadla kozola, tak přivežte ju za ten pal. A, no jo, mej starosta, kážin jo, pen porpil, a bětelik, za nádra, peno, se zel tu kozu, ní nic vědě, kvěda, jak jste ještě jenom pen do beciny. Přiže do beciny, nádver, a ta baba stojí tam a vena mini, no, kále, co ga ty, co Ja ga mam sama kozola. No jadem s tej kozu, kozola im šiš. No ty ga maš kozola. To ga ni vjerno, ta baba ga mi dala kozu. Ten se gledali oba, a kale mini, ale tada se prigotuvaš, ale tam še kriš ga, še tu pšiš domo. Se obrožil z dvero domoj, a s tej kozolom, sem kozolom maširoval. Pšiš je do Biline. Nedžo ješ tomu, venom pije raz ulicu, a šo šel pedermo tomu. Kacmarejo. A no jo, pen přivezal zas to kozola tam za ten pal, šel nuč, no tam si pal se iže, pen su pili a pili, a tu chodil ten kacmar zase to kozola do groži, a tu kozu zase ven se přivezal. A me kale se přimil tu kozu, a stej maš jero domo, a me se duc ulicu. A je ta stara maža se čin přigotovaš. Měl tam piču palinca, tam malku fľašku a neto z ní šel, a kaž pen při té železnice byly gore, že už pen na gortu, jo, tam je byla net nová groblia gotovaná, a při té groblia net šel tak, a to, že ta skoka, ta koza zeskokala, a Karl je opäť štapila, zúviergala, žiaľa ten štrik, a ta fľaška jom za nadrúpaňo ven, gľuk, gľuk, gľuk, gľuk, a ten za ní přijma, a mini fľaška, ja si šlyším, a ja ňam či pomec. Jo, fľaška bola ubežaná a mej kále pen ste kozu domoj. No jo, přiže domoj a ta stará mini. To si nic neškoží, net pen oci, pak se zase níži pri kacmare a sejže. Ven mini, aj ty bude sa přigotovať. Niec mi dala kozala sobu do beciny. To ga nejde, jenom ní. Jo, gledaj roh raz. Lampu oľovala, pen ste ľaternu obe gledali. Ha, kále mi, to je nerozumiju. Chyľujú kozola, chyľujú koza. Peňa tyky vece, neviem. A druhý žiňu musel pen zase tej kozu mašerovať. A tá baba jo mini, v tom kacmariju, tam byline, ten jo meži za náru. A peňo si kozu šenul glad, ktorý čestu goľu až do beciny.
2: A pen sú rojko z lieto.
1: Jo, pen sú žiňu kozu.

0: Ja, my możemy zasiec tym lice Śsiarskie ludu weżywać dwa budyżyn. Przyżo w tej nowej krajnej dobie sowietek do Dolnej Łużyce. Ten tydzień co prezentirowali swój nowy program. Ten nowy dolnosiarski kusk ma wesiebną przycinu. Żywie się z Borstak autora Jurija Kocha, k tomu kroni kraja przy ansamblu Marian Bulank, ten tydzień w MDR.
1: Do Rika musimy jednu novelu od něho obdživali. Ta novela Rika Višnina a musimo z toho činili jeden kruh s pomocí našeho nového rajného viednika Alexandra Maruša z Madlinku Šočíc. Tu nieký Rika dohož Višnina kčije. To bude tak rec naša delná serbská premiéra.
0: Věci v tom kusu bůžeme vám ulicu váš ve přijdujícím týženiu, pen pědáme s novým krajným vědníkom Alexandrom Marušom. Se vě to nebůže jadnočka dolnostiareská produkcia, za dolnostiareský publikum přijgete jeho pupkové kraše Cirkus s ňou. Popředvože knihu Lidie Brankovičkové Brankovičové je do těch měst, že bylo Jana Vížeš ve Korvatskej a garno sebe mohu se jaselíš na oblubované čojeně Cakáš na bus po motivách Olivera Bukovského a znáte přes RBB sériu se samským titelom. Prejedna garno serská premiéra bůža juža přijdu se týždeň 19. septembra, pan přijdu te Floppy Dolls teke do Garny Hůžice do Haslova.

0: Susanne Hempelova, ja, to je oba. No ja, binca, žinca, váš smartphone teke dla toho váno vajnského dňa. Moj smartphone teke cesto binca, pak dla druhé vice, stavne mi napomína až tým sportováš, mám takú športovú app v teke, sport app slušajú ku nejvíci úspešným aplikáciám, slyšar je gronie také apps mogu byš pozitívne, nás vici aktivírujú, rojnčke mogu byš teke škötne, to je vonin unamakáva štúdia, to má cíniš s tým, až přes také aplikácie se přecesto přirovnujeme s druhými, ako sú prezdatne veci úspešné, ako sa nedovolijú nikaký šukurigel, ako majú už tak veľa musklo a přitom, čoká, popšom vážne, což ja sám za sebe zmestujem, no. S takým vestojenčo relaxovaným se veteke pšit našej sportovej muzice týženia nento, ja by groňu žinca jo redne žen za, jo, za rejovanie, kaž nemášo rovno partnerku, alebo partner, ja pširúce na ponžo, to teke sám, lievu ruku gori, pšavu ruku gori, všetci vedmeniaš a pšitom skokáš až do kytenia.
1: Weather girl, uh-huh. And have we got news for you?
2: You better listen.

0: соседка, которая рассказывает, и вы с ней жопетом запущен.
1: Ах, ну так мы чица были.
0: Потому что цю мало рейувала, как ты венце рейувала.
1: Я дух низом мегла, я разом хора.
2: А, да, чица стоит дома.
1: Йо, не чица, да низом маэс.
0: Йо, то так, я на тих запустах. Там пенодио виле питега, нет хоры бэш.
1: Нет маш веток, а я. Наш на нём пшицы гронил, каш нечего пшашал, как се жжёт, а не гронил, так, а грохой пшидрозе. Покуже петергаю, а мы ты.
0: Дайте бы дох, не нихт петергал.
1: Але то я так то орёшь, пен рейсы так петерганы.
3: А мы не ши жен грох тергал.
0: А ты не за грох, ты кеши тергал.
1: Ну я, им те люди ден грох тергаю, а так по чесу.
3: А то бели.
1: Каше седим жасет маш, напуклю, пен им чица бели.
0: Йо. Ten zápas toho, co by vyli ľuči a vyli auto.
1: Čo chota jo bylo. Jo. Čo chota.
0: A pem še se groniš zápas Gerce Grajeva, te ľuči už je raju. A co by to pem majú na hre, na hre sú chore, tak
1: jo.
0: Ty.
1: Jo. A ja,
3: ale pšet se groni, gaž Gerce za graju, gaž ja seš beľu zažiju.
1: Ale my im nisu kšili zažiš. To nie bylo
2: nič. Ty nie sa ďalej im zapušť.
1: Nie.
2: To sa ďalej pez stolce ľažeš.
1: No ach, ja som sedela tak prop. Ani nitra spela v tej starkier to.
4: Jo, naša starka, ta jo ganz stará udala, byla živé 60 let, a ta jo byla taká ľuštná, ale rád jo kšela umriš. Ale ma jo zas ľabovala, a raz jo panula, a vedpila, a jo vegen šavela, a pensom k ní přišla, jaco. A som grúna, co ga z tebe netio bylo ľus, a vena mini, som se myslila, že to staré pro mě zakšavi, že ja pak zasľabuju. A penio by zapust, a tam byla vegen chora. A ten senior přišel domoj, a jo gronil, no starka, ty doch neboš nám tu den zapustu zbrojiš. A buš net vielleicht umriš. A vena mini, nie, ima jan svišiš jo zapust. Ja šom budeš či ľabu a štepo, nu net ešte budu. Jo, to je bylo ve tog zapusta.
0: Jo, coga, leto se gabe, raz as velike zapust, živiš našťo por, su byli ve všakna taj mlode živčka, ale
3: fajn su byli.
0: Fajn su byli obľacone, jo.
1: Šikované,
0: jo.
2: A peni žili, pen du do gostinice, a pen ta... Tam odjel pen pite, a rejuane, a te nudle se tam nachamsaju pen, a všetko je mi mleta pen, te dlujte nudle jako ten diabu.
5: Je veliki košel nudle.
2: A kuša, no čo, zvetok še miš pen, zase pinjeze, te nekrivo tih pinjez došči.
0: Jo, mega nisem vpiri v te pinjeze tak rožili, mega nisem i tak vile bruho, jak net. Kaž písme mi dve alebo tri marce, to jo nám rajhova dva dny na rej.
1: Písme mi karku a šupkaru, to sme byli spokojom, a net, kaž nemám auto, a kaž nemám...
2: Nisi nic.
1: Jo, ja nemám auto, to kaž sme tých spívali.
0: Jo.
1: Vžeme glej raz.
6: Ja nemám auto, ja nemám dobytky, to ja noc ovšia mám, ja mám širat.
1: Jo, no a my jsme napřed chodili, my jsme v Oklovesemich, jo byla chvilku, jsme megli ven, obek náš, a pen za pět štuny za všechno napřed. A pen jsme ale pety si ganěli a
2: tak a živý, a tým bojcám gotovým posil.
1: Jo, a tam jsme pentyke veze uvezili a rozebrali a kup všechny, zestajali te všechny kusky ve těch vezů a raz jsme tyke ga kšili vesu šísnoš, a tam je byla nožica, jo. A tam se ta Jana valila do té gluce. Ta jo šakla a smeržila. A ša chodka. A ta jo šla plakuci doma, co ta mama bude groniš. A já jsem slezla, pe kolena hlazila, já nisem mohla smeržila. A pe jsme všechno kšaj, jo. Přeobljaklej, drasfu schovalej, druga jo se naobljakla cista, a pe jsme šli zas na přezu. A gotovali, inak nic nebylo. Ale smeřila, imelka jsme se, jano na to druhé gledali, pe njo bylo, a ze všechno, pe jsme se smjali zase. To je šlím, kaž se můžeš ume smjáš.
2: A No, ale my to słyszymy tych
7: stukat.
1: Stukat, no to ma już
7: wielo. Szlachtuje, to są szli stukat, spiwali. A będzie sobie ludzie naprali, to ja nie jeszcze ten ogon w tej...
1: Wyście żynca szlachtuwali. Jo, jo. Wyście.

0: No to je, konečně čas ještě raz se přemyslíš, kdy jsme ten palin z Pentik sami blůvali a...
1: Na žetu se navaril.
0: Jo.
1: Ne, čas.
0: No jo, tak jo, bylo gasu, tyky mi razdíš palinca, taky veliký ogina. Penak ogniu byl.
2: Spalené všechno to drevo.
0: To drevo spaleného. Dých pijané jsou byli a pen jsou to kupci z Fritza z Preveza. Popěle zeli a jo tak, a jeckali a ten si myslí, tak dobře jsou mi ty lůže. A ty druhé nejsou mi smíchadla. No te, bělé zuby si byli, vidíš, tak si jo ukupčivili.
1: Ugleda jinak Cázara, kopšar.
2: Ne, my gronimy kopšar. A ochozy groni Cázar. A Debsku Romkerar. My jsme museli pěši 20 kilometrů jsme museli na želo chodzić do góry. A taky kusk chlebaška.
1: Spiaconek.
2: A vedu, do byliny jsme, kaž, no. Liše bylo tak šoplo.
0: Jo, jsme sajžali.
2: Sajžali jo, te nové bomky. Pen jsme do byliny gnali a pen pevedu. No jo, ale pen tak akrudi ogronil.
1: Palinci obyl šuži.
2: Ten palinci odval varion a mnogi raz je po celom smoru je smrželo za palinco.
1: Naše děti se dali, my sluchaš mence.
2: Jo, až nikt ne přijde. A Jana ženská, ta je byla už starša. A no jo, ne, musela sobu s nami gotovat a k nám jsme doma krnuli. A to je bylo peníž šma. A ta je byla tak napita. Ta je se prasnula tom psoju do jeho.
1: Budky. Jo.
2: A celou noc je tam spala. A druhý žen je bar umřela, ta do ní byla to naučena. Pěry nejsou ty ženské tak pili. Nět go, no jo, nět ty babi tam.
1: To jsou te pinéze.
2: Jo, ten zase žurně te pinéze žažali gromadu.
1: Jo.

0: Pšec, korros, turža, sčeli, tam jsme s Mogorjovi a uše pestajili a tož tu luštnu rundu s mikrofonom nagrali, zavisče majú s Mogorjevské a přiješele z okolných sach. Lieto sa při gešpě vejsninga jubileja ešte viele dalšných dopomínku ulicovaš.
1: RBB, vaša muzika v sařském programě.
2: Ja, ja som Mila Kochajc, ja zachopiam moj referendariat na Dolnoserskom gymnázium. Ja som pen ceptaka za serbšinu, ja som doma pejedava sersku rec a teke v šuli a v žišuni šuži. Ja lubujem muziku popšovom generelnje, a jo, ja by se žicova kuvades vžica. To je vegin rednes bil, ten som, ako som moda bila, cesta svišova a všetci se vjaselim, kaž svišim ten spil.
0: Ja, Luba Mila Kochec, to žicenje vam nento, dopomňujem kuvades vžica po tekstče Wernera Meškanka, spívatej James a Jana Mertingova.

0: Susanne Hempelova je to bova. No ja, binca, žinca váš smartphone teke dla toho váno vajnského dňa. Moj smartphone teke cesto binca pak dla druhého vice. Stavne mi napomína až tým sportováš. Mám takú športovú app v teke. Sport-app slušajú ku nejvíci úspešným aplikáciám. Slyšali je gronie také apps mogu byš pozitívne, nás vieci aktivírujú. Rončke mogu byš teke škötne, to je vonin unamakáva štúdia, to má cíniš s tým, až přes také aplikácie se přecesto přirovnujeme s druhými, ako sú pezdatne veci úspešné, ako se nedovilijú nikaký šukurigel, ako majú už tak veľa musklo a přitom, čoká, popšom vážne, což ja sám za sebe smestujem, no. S takým bestrenčo relaxovaným se veteke při našej sportovej muzice týženia nento, ja by groňu žinca jo redne žen za, jo, za rejovanie, kaž nemašo rovno partnerku, alebo partner, ja při rúce na ponžo, to teke sám, lievu ruku gori, pšavu ruku gori, všetci vedmeniaš a při tom skokáš až do kytenia.
1: Weather girl, uh-huh. And have we got news for you?
2: You better listen.